0: Parlano più femmine.
1: Vyniká Petru, tak to budeme v rytmu, co? Christoph the Dying Sun, že?
2: Tak.